0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

mám za sebou, tři hodiny letu, všechno se mnou lítá, je po přílivu, je po dotyku a naše

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

ještě vydělala, to, že prostě akrát vlasu, a já jsem říkala, že to je budoucnost, že ještě není dítě doma, už to je ještě budoucnost, už to není budoucnost.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, co je tohle?
3: Sanitka?
2: Ano.
3: A víš, kdy sanitka houká?
2: Když nikomu jede na pomoc.
3: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
4: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
5: Čekají vás záchranářské speciály,
4: moderní sanitky,
5: ukázky první pomoci
4: a program pro celou rodinu.
5: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
4: Vstup zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Reklama na Radio 1.

0: fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem peri.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perí na kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, zest.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

Krásné dobré ráno, posloucháte Rádio 1 s Ondrou Bambasem, máme 6 hodin a 19 minut právě teď. Teď nám dozněla Ashniko z její poslední desky a dáváme se Kurta Weila, což je pozvánka na zářijový koncert v Praze, kam se vrací podle mě po docela dlouhé době. Zažil jsem Kurta ještě v Lucernem Musicbaru, skvělý koncert, tak uvidíme, jak si poradí, myslím, že tentokrát s Archou Plus.

Tohle byly Doves. Z jejich poslední desky Constellation for the Lonely. Teď už nový single, velice čerstvý single. Myslím, že ze včerejška od Fontaines DC, Marianne.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Z planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byly dvě české kapely, Marjary a Brancos Bridge ve společném singlu Barefoot Run. Brancos Bridge budou vydávat nové EPčko. Teď už se dáváme Snuggle a krásnou skladbu Woman Lake.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

My v našem vysílání pokračujeme s novinkou, mým horkým tipem Portraits of Tracy, vynikající EPčko. Question from where do our primal instincts originate? Answer MTV. Tohle je skladba Caught in a Jam. Celkově 6 skladeb, 20 minut. Každá skladba úplně jiný styl. Doporučuji. Za chviličku taky Geese. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir.
3: Yes, sir.
4: Yes, sir. Tohle byla Kia, chicagská producentka, vokalistka, která vystoupí 27. října v pražském Meat Factory. Tohle byla ukázka z jejího loňského alba Hook's Law, které vyšlo na labelu XL Records. Teď už si dáváme připomínku zásadního alba Kendricka Lamara Good Kid, Mad City.

0: That's just how I feel.
1: Ken, just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you weren't going to be back here on time anyway. Look, shit, I just want to get out the house, man. This man is on one. He's feeling good. And a motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland House. Just bring my car back. Shit, he made it. He's feeling good. Look, listen to him.
2: You got a big old fat ass, girl. I want your body. I want your body because of that big old fat ass, girl.
1: See, as hell. Shit, he ain't even tripping off them dominoes no more. Just bring the car back.
2: Did somebody say dominoes?
3: Kulturní léto, Rádio 1.
4: Melting off your silver coat.
5: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
3: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
6: My si určitě něco ještě z programu letošní Folkové Lipnice zahrajeme teď, ale jsem vybral skoro 8,5-minutovou skladbu, poměrně dlouhá, ale máme na ní prostor, protože je to krása. Pat Orton vydala nové album a tohle je první skladba, když si pustíte album The Ground Above, stejnojmenný single právě teď na Rádio 1.

0: že si nie si.
1: Reklama Rádia 1.
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megasvámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

Vracíme o dvě dekády naspátek, kam mě navedl festival Popmese. Ještě před reklamním blokem jsme slyšeli Richarda Millera, který tam vystoupil, a v rámci setu Overmono zazněla tahle ta pecka od High Contrasta. Příjemný poslech. Za chviličku se zase pozveme do velkého meziříčí, kde je festival sice vyprodaný, ale třeba se vám ještě podaří získat nějaký vstup.

Tohle můžete slyšet na festivalu Bezmez Moon Noise, Bear Cloud a jeho aktuální single Welcome. Teď už se dáváme ASL, Then Close Your Eyes, pak reklamní break a potom budeme pokračovat s novými Jungle nebo Collect 200.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
2: Way Down We Go Tour 2027.
1: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Reklama na Radio 1.

Přesně takhle pohodově začíná nové album Sunshine. 11 nových skladeb pod Jungle, britská kapela, kterou teď střídá Caleb Arredondo a jeho saxofonové etídy. Za chviličku taky legenda Juan Gabriel.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Mami, víš, co je tohle?
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.

Do 8. hodiny se dopracujeme ve společnosti dvojice Hermanos Gutierrez, která dnes vystoupí ve Velkém sále Lucerna. Určitě vyražte. Duo jsem viděl loni na festivalu ve Švédsku a stálo to za to. A tohle bude ještě intenzivnější zážitek, věřím. Lausanne na Rádiu 1.

jak nám zpívali ve svém novém singlu Softy Lowly, tak se přesouváme k létu s Monikou konkrétně a té bude patřit i podzim, konkrétně 11. až 13. září v Lipnici, kde vystoupí na festivalu Folková Lipnice s festival akce, která je součástí kulturního léta tento týden na Rádiu 1, kdy můžete soutěžit o hodnotné balíčky.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na rodinný festival Švestkový dvůr.
2: Zdravím ze Švestkového dvora. Všechny posluchače srdečně zvu do Malovic na náš rodinný festival už tento pátek 21. a sobotu 22. srpna. Děti i dospělí se mohou těšit na spoustu divadelních, tanečních a cirkusových představení, živou hudbu a také workshopy. Neváhejte a doražte, těšíme se na vás. Jo, a program se bude konat za každého počasí.

Americká country hviezda Ella Langley a její single Be Her, teď už Ethan Regan Double Cap a za chviličku taky novinka od Medium Build. To všechno na Rádiu 1 v 8 hodin a 17 minut.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

Tohle byla první skladba z nového alba Love Spells. Skladba se jmenovala Don't Touch a celá nahrávka se jmenuje Love is the Law. Teď už Reg Hall, skladba Desire, potom opravdu povedený banger od Barry Can't Swim a pak spousta další hudby. Posloucháte Radio 1, zůstaňte s námi.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Příjemná záležitost, Dazed Butterfly So Free, teď novinka od MPH, Skrillexe, troška taneční hudby ještě předtím, než se dozvíte, jaké jsou novinky ve Velké sedmě. A pak poslední blok, ve kterém uslyšíte mimo jiné taky Dijona nebo Plato Ringe.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například Letní kapela, Fak Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Teď připomínka alba, k kterému se stále vracím, protože ta nálada energie je vynikající. Stejně tak jako u Dijona, který bude za chviličku následovat s albem Baby. Blood Orange vystoupí ve středu ve Vídni. Uvidíme, jestli se mi podaří získat ještě vstupenku na vyprodaný koncert. V závěru potom ještě dojde určitě na pozvánku na sobotu, kdy do Prahy přijíždí hvězda sociálních sítí, maskovaný Red Leather. Bylo mi potěšením pro vás hrát, budu se těšit zase brzy naslyšenou. Zůstaňte s Rádiem 1, poslouchejte skvělou hudbu, choďte na koncerty, podporujte umělce, mějte se krásně.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Psst, už to víte? Na loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
5: Reklama na Radio 1.

krásné dobré ráno. Ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. No a začneme trochu netradičně, málo kdy hraju dvě skladby od stejného interpreta za sebou, ale dnešek si to zaslouží, protože v pátek na značce Dead Oceans vyšla nová deska Lost Weekend od Phoebe Bridgers, která byla mnou velmi dlouho očekávaná, vyšla po 6 letech od druhé desky, první dvě řadové desky Stranger in Alps a desku Punisher pokvažuji za výjimečné. Z této desky jsem po druhém poslechu zatím zmatený, ale to ještě nemusí značit nic vyloženě negativního. Možná i proto, že ten list všech lidí, co na desce spolupracovali, je poměrně dlouhý. Vedle tradičních producentů Tonyho Berga a Itna Grusky se produční práce schopil třeba Alex G. nebo Jack Antonoff. No a máme tady taky celou řadu spoluprací. Najdeme zde třeba členy skupin American Football nebo celou řadu členů skupiny Bright Eyes, včetně Conora Obersta na harmoniku. Slyšíme zde Alexe G, Christian Lee Hudsona nebo samozřejmě členky skupiny Boy Genius, Lucy Dacus a Julian Baker. No a největším překvapením byla právě účast Camerona Wintera ze skupiny Keys na této desce. My jsme začali úvodní skladbou The Outside, no a budeme pokračovat třetí skladbou z této desky, z desky Lost Weekend od Phoebe Bridgers, která nese název Kill Me, no a v závěru zde uslyšíme pod pseudonymem právě Camerona Wintera. No a vy posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky. Dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna. Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněl hudebník, který si říká Fishnark, hudebník ze Seattlu, který má to štěstí, že hudbu vydává na vyhlasné značce K Records. My jsme si hráli skladbu Much Less Me. Další věc, vtipný příběh, asi jste zaznamenali, že na albu skupiny Wednesday se nachází track s názvem Townies, no a tak skupina z Bosnu s názvem Townies vydala písničku s názvem Wednesday.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
2: Rádio 1.

3:15, vy posloucháte Rádio 1. Před chvíli nám hráli Stroke s novinkou skladbou Dine and Dash. No a teď nám dohrála další dinosauří skupina. Tentokrát z Británie. Skupina si říká TTNG neboli This Town Needs Guns. A my jsme si hráli skladbu Adie. Teď už kanadské duo, které si říká So Faint. A tady je skladba Fully Slow.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz? Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
7: Reklama na Radio 1.

přesně 10 hodin, vy posloucháte Rádio 1. No a tady je samozřejmě čas na náš pravidelný kulturní servis. Tak pojďme na to. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Leteckých sadech v Praze. Dále tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Potom festival Na ulici, multižánrový festival Depo 2015 v Plzni. No a v neposlední řadě Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Z kategorie galerie, v galerii Středočeského kraje si můžete těšit na Lukáše Machalického, který vystavuje svou polopenzi. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let v doxu Radka Bočevič a jejich Faust. V galerii hlavní města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze přírůstky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Rosokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafé kolektiv autorů a jejich Wall of Hope. V Kunzále Praha, William Kentridge a The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, výstava Chata, fenomen ve světě moderní architektury. V Meet Factory, konkrétně v galerii Zeď, Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V galerii Ecster Art, Jiří Staněk a Kůže času. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, výstava s názvem Killing the Flowers Won't Delay Spring. V Osmice Humpolec výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Arto galerii v Uhelném mlýně Timo a jeho výstava Bude. Ve Veletržním paláci, v Tusculum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. Galerii Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel a jeho Troml. V galerii C12 Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté a jejich společná výstava s názvem Home Sweet Home. V galerii Rudolfinum se v 6 hodin můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy Datas, The Data and the Sovereign s Julie Bailey. V Novoměstské radnici Melodie ročních období, v koleji 1 v Březnici se můžete těšit na Jaromíra 99, ve studiu Pro na Vlounech výstava Human Nature, v The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař se společnou výstavou Joie de Vivre. No a na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. No a na Rádiu 1 dnes čekejte úplně tradiční čtvrtek, samozřejmě s netradiční hudbou. O 12 hodin se na vás těší Jana Kománková, no a od 3 až do 6 ji vystřídá Standa Zima. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám nemohu říct kdy. V 6 hodin vás se můžete těšit na pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin zazní CD non-stop s albem od Channel Bats, s albem s názvem Your Day Will Come. Od 8 hodin hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem, kde zazní 5 novinek do hitparády a taky žebříček, posluchačský žebříček, který ještě můžete ovlivnit hlasování na webu Rádio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci se na vás chystá Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing. To byl kulturní servis na

0: still not found that thing I was looking for, but I did come across these other tapes. It's been a long time since I've heard them, actually. I think it's good to open the box every now and again and see what makes you you. It's a bit of a change of tone, but I think it's quite important, so I'm just going to play it.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
3: nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek.
3: Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za.
2: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
4: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90.

0: Je to tak, je tady skutečně soutěž Rádia 1. Nádherná soutěž, ve které budete moci vyhrát dvě celofestivalové akreditace na filmový festival Litoměřice. 26. ročník filmového festivalu Litoměřice neboli Fifily se uskuteční už příští víkend od pátku 28. až do 30. srpna v Litoměřicích. Letošní téma Na konci světa propojí filmové novinky i klasiky světové kinematografie. Program nabídne například filmy Milovník, Nebojovník, Apokalypsu, Final Cut či Gumo, koncerty Berlin Manson a Amélie Siby, Kino utajeno, živé podcasty i program pro děti. Více na webu fifely.cz. Telefon číslo do našeho studia je 210-323-919, no a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Ještě ale nevolejte, protože telefon je zablokovaný. Já ještě zopakuju, že výhrou budou dvě celofestivalové akreditace na filmový festival Litoměřice už příští víkend 28. až 30. srpna. Vy si můžete pomalu vytočit číslo do našeho studia 210-323-919, no a začít vytáčet můžete až teprve, až já odblokuju telefon, což bude v moment, kdy dočtu otázku, která zní: který slavný režisér se vydal do filipínské džungle natočit film, jehož vznik se proměnil v téměř stejně dobrodružný příběh jako film samotný? Já chci slyšet jméno režiséra a také jméno filmu, no a dávám ještě dvě krátké nápovědy. První nápověda je, že ten režisér je mimo jiné podepsaný také pod mafiánskou trilogii Kmotr. No a ještě vám dám hudební nápovědu. Ten film souvisí třeba se vznikem hudební skupiny Death from Above 1979 nebo třeba s Richardem Wagnerem. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď a já chci slyšet jméno filmu a jméno režiséra. Tak a máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Čau, tady Petr.
0: Čau, Petře. Chceš ještě jednou zopakovat tu otázku, nebo už víš naprosto přesně odpověď?
1: Nechci, já si teda úplně nejsem jistý, ale co třeba takový Oliver Stone?
0: Bohužel, Oliver Stone to není.
1: No, dobře, tak
0: ale děkuji za zavolání, děkuji, hezký den a dáme prostor dalšímu. Díky, ahoj. Tak a máme tady dalšího volajícího. Ahoj, tady Honza.
2: Čau, tady Miloš.
0: Čau, Miloši.
2: Tak, Coppola.
0: Skutečně, ano. Režisér, ano, Francis Ford Coppola je dobře. A řekneš mi ještě jméno filmu? Z vietnamský džungle. Přesně tak, je to skutečně Apokalypsa, v angličtině Apocalypse Now. Snímek provázel, jeho natáčení bylo extrémně chaotický, protože se to protáhlo asi 16 týdnů na skoro rok, rozpočet se vymkl kontrole, režisér se zadlužil, Martin Sheen dostal infarkt, Marlon Brando přijel nepřipravený, byla to úplná katastrofa, ale vznikl jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Já ti gratuluju, ty si právě vyhrál dvě akreditace na filmový festival Litoměřice příští víkend v Litoměřicích.
2: Super, díky.
0: Není vůbec zač, ještě jednou gratuluju a Miloši, prosím tě, vydrž mi ještě chvilku na drátě, my jsme mimo vysílání, řekneme více k té výhře.
2: Jasný.

CD Nonstop. S americkým experimentálně art popovým projektem Channel Beat se skrývá už dekádu newyorský zpěvák a hudebník Shane Lavers. Jeho albový debut Your Day Will Come vyšel v roce 2024 pro indie label Jack Jaguar. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Rádio 1 a od 9 hodin si hrajeme proud hudebních noviny, které vyšly v posledním týdnu. Dozněla nám skupina Star Clean Reunion se skladbou Lay on a Plastic Moment, teď už skupina Squirrel Flower a novinka skladba Cleveland právě teď na Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
6: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

11 hodin, 13 minut, posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněla novinka, skladba Pickwick od skupiny Block Party. No ale nebyli bychom Rádio 1, kdyby zde nezaznělo něco z tuzemské scény. Zahrajeme si věc, kterou jsme v úterý nasadili do naší hitparády Velká sedma. Stojí za ní Bear Cloud neboli Šimon Havelka a tady jeho single skladba s názvem Welcome.

Hello, welcome. To byl Berkloud na Rádiu 1. Teď tu máme další tuzemskou novinku, kterou má na svědomí Ursula Seregi. Je to skladba s názvem Flower Tooth, která vyšla na italském labelu Fobo. Posloucháte Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, kde i nadále hrajeme novinky tuzemské scény. Právě nám dozněl producent Petr Bursa se skladbou Obsession. No a teď už stará známá hudebnice, kterou jsme tu slyšeli i v rámci Dnes hudebník na Rádiu 1, Athéna Chlebová, která chystá své nové album Atentát. A přesně dnes jí vyšla tahle skladba, single

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Bohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna, www.festivalkefír.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Radio 1 nám právě doznívá 1-800 Mikey se skladbou Pleasant Morning. Teď už kanadská hudebnice a producentka Sophia Stell se skladbou Now I've Got A Lot, You Know.

Je to taky 11 hodin 42 minut, vy posloucháte Rádio 1 a je tady kulturní servis Rádia 1. Z kategorie koncerty a tančírny v Groove Baru v půl desáté večer vystoupí Vanko. V Jazzdoku o 9 hodin Carolina Mikor Quartet a Voice Singer Reunion. Ve Fuchsu 2 se můžete těšit na War Up jejich letní série Open Air, kde vystoupí třeba skupina Ida the Young, Media Service, Angst, Young Estate a z DJ set zahraje také skupina Dukla, která tento večer kurátoruje. V klubovně Povaleč v 19.30 vystoupí Glitter Freeze a MYWA. V Lucerně od 8 skupina Hermanos Gutierrez, v areálu 7 v Holešovicích v 19.45 v rámci Prague Open Air vystoupí skupina Vypsaná Fixa. No a v Zachspabu v Plzni v 20.00 skupina Omnion. Z kategorie filmy Edison Film Hub v 7 hodin večer snímek Malá sestra a v 21.30 Smrt Robina Hooda. V kni pilotů v 19.20 Čika Čika a v 20.20 Odyssea Odyssea. V Jasoň centrum od 8 hodin večer Ucpanej systém, v letním kině Dlabačov od 9 Dotek zla, na letním kině, v letním kině na zámku Veleslavín 21.00 Boles a sláva, v kině Dlabačov 18.30 Wellness Weekend a v 20.30 film Bojovník. No a v kině Lucerna v 20.30 snímek Kuzma. V Městské knihovně v Praze se v 6 hodin můžete těšit na 650 km chorvatskou divočinou. No a na Rádiu 1 o 12 se na vás těší Jana Komanková a od 3 až do 6 bude vysílat Standa Zima. Budou tady také ještě nějaké soutěže, tak vyšli, poslouchejte. V 6 hodin pořád Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD non-stop z Channel Beats a album Your Day Will Come. Od 8 hodin Žerežák, Hitparáda Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které můžete až do 12 hodin ovlivnit na webu radio1.cz. No a dá závěr dne o 10 až do půlnoci pořád Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Komankovou. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Na rádu jedna nám právě dozněla skupina Grumpy se skladbou OBL. Nám se pomalu blíží 12. hodina, ale ještě stihneme třeba blízko skupiny West Side Cowboy se skladbou Dobro.

11 hodin 55 minut, což znamená, že já už se opravdu musím rozloučit. Jana Kománková už se na vás těší o 12 hodin. Hudbu vám od 9 až do 12 vybíral Jan Marek, no a tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. No a já se rozloučím posledním návratem na nové album Phoebe Bridgers, album, které nese název Lost Weekend, a my si z něj zahrajeme skladbu I Can't Wait, na které, když se zaposloucháte, tak uslyšíte třeba Conora Obersta na harmoniku, anebo také tajemného hosta Son John Johnsona, což není samozřejmě nikdo jiný než Cameron Winter ze skupiny Geese. Já už vám popřeji jenom fajn den a budu se na vás těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. A teď už jenom mějte fajn a poslouchejte jenom Kománkovou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Poledne posloucháte Rádio 1, zdravím vás, Jana Kománková, to byl Joe Strummer a čeká nás Peter Murphy s Boy Georgem, Let the Flowers Grow a potom Hermanos Gutierrez, který hrajou dneska večer v Praze. I gave my soul to the thing that you admire. I caught it.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Reklama na Radio 1.

Já bych spíš Prime Scream tentokrát jako host kapel Etlin Jazz. Posloucháte Rádio 1, teď nás čeká SG Goodman a potom Troublemakers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
8: Way Down We Go Tour 2027.
7: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Je to tak jedna hodina, což znamená kulturní servis. Začneme od festivalu Letní Letná, mezinárodní festival cirkusová divadla v Letenských sadech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Festival Na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni a Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Pak tady jsou galerie, galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze, Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V Doxu, Radka Bodzevič, Faust, Galerie hlavně města Prahy, knihovna, Expanze, Přírůstky 2013 až 2025. Ve Středočeském muzeu v Rostokách u Prahy Trnkova zahrada 2, v Rockcafé kolektiv autorů Wall of Hope, Kunzale Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Morovská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meet Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Evy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Artoto galerie v Uhelné mlýně, Timo, Bude. Veletržní pás, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinco Tramo. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Galerie Rudolfium od 18 hodin, komentovaná prohlídka výstavy Data, Data and the Sovereigns, Julie Bailey. Novoměstská radnice Melody ročních období. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, studio Prona v Lounech, Human Nature. Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Joao Viva. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Na Radio 1 v 18 řetězy Alopaty, v 19 CDN, Stop Čenobec, Your Day Will Come. Ve 20 hodin tradiční hitparáda a ve 22 další pořadu Sleep Clubbing.

poslouchat Rádio 1. To je skvělá píseň, které si již mnoho let nemohu nabažit. John Cale of New York a písnička Paradise Nevada. Čeká nás nový single Arab Strap, který vychází zítra. A ještě předtím dojde na Briana Ina a o něco později třeba na Yuka Garwooda nebo aktuální single od Radio.

0: Kamaráde a jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory?

0: Nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
7: Reklama na Radio 1.

tak duo, které se jmenuje pouze podle příjmení svých členů Footy Dicko. Vy posloucháte Rádio 1 a čekají nás Reese and Other Plants.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: teurer Abo oder so. Mal auf Samsung für da.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Reklama na Radio 1.

další povedená deska dvou velkých osobností a David Byrne, Brian Eno, skvělá píseň Home. Posloucháte Radio 1, pustíme si třeba do Briana Ferryho, Martina Lenobla, anebo na závěr Kadia Koket a jinak se budu těšit na slyšenou večer, bude Sleep Clubbing, jedna kurzky do půlnoci, klasický díl, již 104. a pak po půlnoci takový drobný bonus přetáčka dílu 105, takže ho můžete tím pádem slyšet s předstihem, pokud zůstanete ponocovati.

Lidi z Merchain, ještě jedna taková vzpomínací, lehce, bylo tady přání, který tam ještě narychlo stihnu vsypat, než začnu pomalu zavírat směnu, ve tříni vystřídá Stanzim a tady jsou R pro Romanku.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

Jo, jo, což to tě na tři a minus minus ke konci ve tři plus minus se tady zjeví Stanzim se svojí směnou a já se těším, slyšenou večer, pohyť parádě s naším si klubingem.

CD Nonstop. S americkým experimentálně art popovým projektem Channel Beat se skrývá už dekádu newyorský zpěvák a hudebník Shane Lavers. Jeho albový debut Your Day Will Come vyšel v roce 2024 pro indie label Jack Jaguar. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Bohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Mami, víš, co je tohle?
8: Sanitka?
7: Ano.
8: A víš, kdy sanitka houká?
7: Když nikomu jede na pomoc.
8: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
9: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
10: Čekají vás záchranářské speciály,
9: moderní sanitky,
10: ukázky první pomoci
9: a program pro celou rodinu.
10: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
9: Vstup zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Reklama na Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

mapa nějakých hudebních pozvánek, kinosálů a podobně. No a na úvod vám hraju jednu dvojku, která mě nejdřív hrozně zaujala, potom těmi novějšími věcmi zklamala. Každopádně tahle věc je fakt dobrá. Tohle jsou Overmono a Baby. Příjemný poslech.

No, teď jsme poslouchali docela zajímavé setkání dvou velkých osobností, řekněme elektronické scény, Adam Freeland a Duncan Forbes ze Spooky, jejich skladba s názvem Transhuman. No a tohle to je jeden z nejlepších remixů poslední doby. Obstaral ho Daniel Avery pro Fluke, které je jejich starší pecce.

Tohle to byly Drat Majesty, jejich 39 by design. No a teď už jsme v Praze a to díky

0: Soutěž Rádia 1.
1: Sliboval jsem vám soutěž s kulturním létem a je tady další týden kulturního léta. Pokračuje s festivalem Folková Lipnice. V dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Ida Diang, Letos Monikou, Pet Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve hře veřejném prostoru, projekci studentských filmů Ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. No a co můžete teď vyhrát? Dvě vstupenky na Folkovou Lipnici, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connect It, voucher v hodnotě 500 korun na nákup v obchodě Beorigo, a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Tak a teď už soutěžní otázka pro dnešek. Letošní Folkovou Lipnici obohatí výrazný písničkář, který si říká Člověk krve. A my se ptáme, jak zní jeho občanské jméno. Člověk krve teď zní právě jako inspirace a my vám dáváme možnosti. Tak buď za A Jan Senft, za B Libor Staněk, nebo za C Tadeáš Polák. Číslo sem k nám je 210 323 919.

0: Tak jo, někoho máme na drátě. Haló, Rádio 1, máme tam někoho, tady je Standa.
1: Ano, Marek.
0: Ahoj.
1: Ahoj, František.
0: Jo, čau, Františku. Tak...
1: je to Ačko,
0: Jan jsem. Tak jo, já ti gratuluju, protože fakt to tak je. Člověk krve, to je Jansen. Já ti gratuluju, protože tvůj je celý ten balíček. Doufám, že si uděláš i výlet do Lipnice. A vydrž mi na drátě. Já ti sdělím, co a jak, a ještě si poslechneme jednou Člověka krve.
1: Perfektní, díky moc, děkuju.

Člověk krve, který obohatí letošní Lipnici. No a zrovna tak tam najdete třeba i projekt Letos s Monikou.

0: reklama Rádia 1.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Kapela z Řecka Keep Shelley in Athens a jejich single, letní single In the Shadows. No a tohleto je pořád docela čerstvá věc ze singlu od Bonoba. Vlastně Bčko toho singlu, které se jmenuje Drift.

Tohle je povedená věcička z dílny Johna Techary. Room Tone se jmenuje. A následovat bude Scuba, který teď vrhl ven EPčko, které obsahuje i tuhle věc, která se jmenuje TO3. Scuba.

baby. Но она держит.

0: Kulturní servis.
1: Jo, je tady kulturní servis. Dnes je čtvrtek 20. srpna a před námi jsou nějaké hudební pozvánky. Řekneme si něco o tom, kam jít dnes do kina. A ještě k tomu připomínka toho, co očekávat od téhleté stanice, od Rádia 1. Tak, začneme těmi hudebními věcmi. Tak, Groove Bar hlásí od 21 hodin 30 minut Vanko. V Jazz Doku vystoupí v 9 večer Karolina Mitzor Quartet a také Voicingers Reunion. Prostor Fuchs 2 nabízí Open Air. Zahrají Ida D. Young, Dukla DJ Set, Media Service, Angst a Young Estet. Klubovně Povaleč v 19.30, dnes Glitter Fleece, MYWA. V Lucerně ve 20 hodin Hermanos Gutierrez. V areálu 7 v Holešovicích v 19.45 v rámci Prague Open Air, dnes Vypsaná fixa. Zachspap v Plzni hlásí ve 20 hodin Omnion. No a pojďme se teď pohroužit do příšeří kinosálů. V Edison Film Hubu dnes v 19 hodin, Malá sestra ve 21.30, pak Smrt Robina Hooda. Kinopilotů hlásí v 19.20 Čika Čika a ve 20.20 Odiseja Odisei. Jasoň Centrum ve 20 hodin, Ucpaný systém. V letním kině Dlabačov můžete vidět Dotek zla ve 21 hodin. Letní kino na zámku Veleslavín ve 21 hodin Bolest a sláva. V kině Dlabačov v 18.30 Wellness Weekend a ve 20.30 pak Bojovník. A kino Lucerna uvede dnes ve 20.30 snímek Kuzma. No a promítat se bude nakonec i ve městské knihovně v Praze. V 18 hodin začíná projekce nazvaná 650 kilometrů chorvatskou divočinou. No a sliboval jsem také připomínku dnešního programu na Rádiu 1, tak v 18 hodin pořád Řetězy a lopaty. V 19 hodin CD non-stop a dneska Channel Bets, Your Day Will Come. Ve 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22 hodin pořád Sleep Clubbing. Já jsem jinak Stanislav Zima, budu s vámi do 18 hodin a za malou chvilku už jedna česká nahrávka Čaba Laciga, Ráj je nebe ohnivé barvy.

0: v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Reklama na Radio 1.

Má synchro rád Andyho Burnhama, nového britského premiéra, který byl dlouhá léta, nebo pár let, teda dobře, nebudu přehánět, pár let byl vlastně s primátorem širšího Manchesteru, odkud právě synchro pochází.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dvojice z Austinu, Charlie Martin a Will Taylor alias Hovdy, má venku své album Big World a z něj jsme si hráli skladbu s názvem Blast. To John Carlip alias Launder je z Los Angeles a teď si ho představíme formou skladby Intake. Launder.

kůni jménem Surreal ze stáně Shogun Audio a skladba s názvem Into You. V té další skladbě uslyšíme irskou zpěvačku Rye a také projekt Galaxy. Tohle je věc s názvem Sweet Lose.

No a ještě jeden drum and bass takhle hezky přemíchali skladbu Born to Synthesize od London Electricity, Bob Assabwave.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Eek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Reklama na Radio 1.

Album 12 Conversations se završí spolupráce japonského skladatele filmové hudby a spolupracovníka řady jmen se showbiznesu Ryushi Sakamoto a německého experimentátora Karstena Nikolaje, kterou možná budete znát pod jeho přezdívkou Alva Noto. To album vyjde v září a najdeme na něm 12 kompozic, které oba hudebníci vlastně nějak načrtli na sklonku roku 2022. Ryushi Sakamoto už není mezi námi, ale ono to pořád ještě jeho, díky tomu vlastně tyhle ty zaprášené, lehce zaprášené nahrávky vyjdou. My jsme poslouchali jednu skladbu z toho chystaného alba Conversation 3. 8 minut po 17. hodině od mikrofonu vám nadále příjemný poslech přeje Stanislav Zima a teď něco z dílny britského hudebníka Tima Martina, také má svoji přezdívku Maps and Diagrams. Hodně činný, brzy by mu mělo být nové album Returning Light a tohle to je skladba z něj Returning Across the Fields, Maps and Diagrams.

No a následovat bude novinka od londýnské trojice PVA, která se jmenuje Enough Dream Edition.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
0: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
0: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
0: Funguje to?
1: Ne.
0: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
2: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tohle to byl Oliver Thor a Survival Curse, jejich Neck. No víc české hudby už za několik málo okamžiků, protože nasazené novinky tento týden nám už teď přináší...
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu Kutia. Jmenuje se Léto je král. Tak dost už...

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a z těch novinek tady je Beata. Skladba Když mlčíš.

Rádio 1, Světlo v lese.

Říkal jsem si, že vás ještě zkusím zlákat na letošní ročník festivalu Shotgun, takže si zahrajeme ještě tři umělce, kteří se letos na Shotgunu představí. Ve dnech 11. až 13. září v Hrádku nad Nisou. Tohle to byl Filip Atterbach a skladba The Roamer Part 1. No a i tohle je německý umělec René Pavlovic alias Shed a jeho Slow Motion Replay.

No a ještě jedno lákadlo na letošní Shotgun. Tentokrát z Polska dorazí i Haty Vaty. Tohle je skladba, kterou dal dohromady s projektem Gets Obscure Bass Records Only Selection.

CD Nonstop. Za americkým experimentálně art popovým projektem Channel Beat se skrývá už dekádu newyorský zpěvák a hudebník Shane Lavers. Jeho albový debut Your Day Will Come vyšel v roce 2024 pro indie label Jack Jaguar. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Oh.

0: CD Nonstop.
1: No a mně už nezbývá nic, než vám popřát příjemný večer. Uslyšíme se zase za týden. Tohle je poslední věc, kterou vám pouštím. The Great Afflotation v remixu od Special Request. Opatrujte se.

main antenna on the command module. Get a good TV picture and...

Cincinnati, read.

0: negative.
1: Roger, Miss Ben agrees with things connect.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Čau.
2: Hello, hello, hello.
1: Tak jsme tady, 62. díl Řetězy a lopaty je tu.
2: Takové, to ti řeknu, že to je něco.
1: To je něco, 62. díl, to je už několik let.
2: Už je vlastně několik let.
1: To je přes 2 roky. Nemýlím-li se.
2: Co, lívance dobrý?
1: Lívance výborný, sněd jsem jich asi až moc, ale s výbornou šípkovou džemem, s výborným šípkovým džemem až z Bosny. Že jo?
2: To zní dobře. Jo, no jo, vlastně ti říkala ten příběh, takže dobré.
1: No jo, je to tak.
2: Je to tak.
1: No, vynikající.
2: To je hodně dobrý, no, ten šípkový džem.
1: Šípkový džem. Já mám rád ty šípkový čaj, máš rád šípkový čaj?
2: Moc ne, já jedu teď už jenom mátovej. Že si mátovej. Jenom zajdu za pergolu, utrhnu si mátu, naházím, zaleju, ale nevypiju. A teď, jak byly vedra, tak jsem to do druhého rána nechal schladit, nebo prostě vystydnout a dal jsem si to do lednice a prostě rán odpoledne, když jsem přijel a bylo venku 40 stupňů, tak jsem si dal krásný ledovej mátový čaj.
1: A nemáš ho teď připravený?
2: Mám tam ještě zbytek slabýho, tak si
1: dáme. Já jsem na něj zralej po těch lívancích.
2: Tak dáme pak. Tak jo. Tam máme prvního.
1: První tady, dnes nebudu moc mluvit, mám hodně písniček, jsou to samý novinky, dá se říct.
2: Teď toho vyšlo hodně, no.
1: Teď to vychází furt nějaký bomby. A první budou naši kamarádi z Dethroned, který vydali singles alba, co jsem pochopil.
2: Jo, bude album, no.
1: Nevím, jestli to souvisí s těma dvouma songama, co vyšlo předtím.
2: Myslím si, že jo, je to třetí single vlastně, no, teda.
1: Jmenuje se to War Will Kill Us All. Mm-hmm. A teda ty melodický zpěvy, nebo to takový hodně, ty, no, jakoby vlastně, melodický, je to je
2: super,
1: bomba.
2: No. Jako mě to baví zvukově. Vlastně dneska tady budeš pouštět asi hodně věcí od té stejný, jako kolik to je, 1204 nebo
1: 1408.
2: 1408, vždycky řeknu jiný číslo. Production z Německa, ty tady dělá
1: všechno.
2: Všechno kytarový. Víceméně všechno fakt hodně dobře, si myslím, takže
1: teď uslyšíte, tak jaký to má zvuk?
2: Dethroned.

0: Parádní.
1: To je tank.
0: Je to tank. No a co tam mám já teda dál? Tak ty jsi dal německou věc, tak já se podívám tady do seznamu, co tam vyberem. Přemýšlím, jestli dáme domácí nebo německou. A já mám... Tak dáme asi domácí. Nebo víš co? Když jsme zasílali takhle z Ostra, tak já dám kapelu Divine Right. Znáš?
1: Ne, to vůbec. Já znám Divine Sentence.
0: Song Impenitent. Je to kapela, je to straight edge kapela, nová víceméně, z roku 2022. Tohle je první single u New Age Records, co mají EPčko předtím, a tohle má být první single z EPčka, co bude vycházet. Má se to jmenovat Echoes of Affliction. A je to docela brutální metalcore a ten zvuk je brutální. Takže určitě, jestli neznáš, tak...
1: Divine Right.
0: Divine Right, song Impenitent. Tak jdem nerovnou na něj, a když tak k němu můžeš dát komentář.
1: Dobře, neslyšel jsem, rád dám.
0: Tak jedem.

0: No tak to je hodně super.
1: Na klid, ne?
0: To jsem neznal, ale jo.
1: To je dobrý, no. Myslím, že jsou z North Carolina a jak jsem říkal, tak New Age Records, teda EPčko.
0: To je docela v pohodě, no. Napadlo mě u toho, že bychom mohli dělat reakční rádiovou show, že bychom mluvili do písniček.
1: To by právě bylo hodně příjemný pro lidi, co poslouchají ty písničky.
0: Že třeba jedou po dálnici, hučí auto, poslouchají písničku a do toho někdo něco říká.
1: To je super, no.
0: Asi bych mluvil sprostě, protože vždycky, když komentuju písničku, tak mluvím sprostě. A to se nesmí. To není dobré.
1: Tak co, zůstaneš v Německu, nebo se přesuneme jinam?
0: Mám zůstat v Německu, nebo se mám přesunout jinam?
1: Asi jo, dáme ten double.
0: Tak dáme double song. Včera vyšel novej single nejlepší kapely z Evropy. Spirit Crusher. Už je to druhý single z připravované desky, která vyjde, zapomněl jsem to, ale vyjde letos. Na podzim někdy podle mě, na Triple B Records. Což je obří věc. To je trošku dál. A dělali to zase 1408 Production zvuk. A každý ten song je úplně jiný a oba jsou fakt dobrý.
1: Zatím teda musím říct, že vyšly dva.
0: Dva.
1: A ta deska má být kdy?
0: Myslím si, že někdy na podzim. Zapomněl jsem to, dohledám to.
1: Ten první song je v pohodě. Je to hodně velký old school, což mě na tom baví, ale vlastně v tom songu není nic moc, co by mě zaujalo jako songově, ale celý ten, když budu mluvit jako dnešní mládež, tak řeknu celý ten vibe toho songu, mi přijde fakt super. Ale tenhle druhý song, co vyšel včera, ten druhý single, tak to je, to mě teda hodně baví, jako no. To je pomalejší věc, právě mě dost baví, jak je to pomalý, jako.
0: Jo, tak víš, kdy to vyjde? Už 28. srpna.
1: Nevím, proto jsem se tě ptal.
0: A já jsem to teď našel.
1: Jo, na mý narozeniny.
0: No, to je pro tebe.
1: Tak to je moje deska víceméně.
0: A budou tam i bomby jako Center of Nothing a Denial of Reality. Z toho LP promo, který vyšlo podle mě 2022.
1: Jo, počkej, já jsem nepochopil.
0: No, že na té desce budou i tyhle ty dva songy, co už vyšly v minulosti.
1: Jo, no jasný, no. Jo, jo.
0: Protože jo, nevím, kdy vyšlo to LP promo. Už to chvilku je. 24 možná.
1: To je ten vinyl.
0: To je ten sedmi palec, no.
1: To je
0: dobrý, bomba, no.
1: To jsou hodně dobrý songy. A to mě zajímá, jestli budou mít nový zvuk, asi jo, co?
0: No asi jo, no, když tohle má jiný zvuk, no. Takže
1: no, ale to EPčko
0: myslím
1: zrovna, nebo ten sedmi palec, to má zrovna hodně dobrý zvuk, mi přijde, no.
0: Že to má super zvuk,
1: ještě
0: no.
1: Ještě lepší než podle mě ty single, jak jsem zvědavý, jestli to tím nepůjde trošku dolů, ale uvidíme.
0: Jo, jako ten nový zvuk, nevím, no.
1: Jako mě baví, ale to i tady ten sedmi palec, tak to hraje úplně brutálně. A to si asi trošku myslím, že to dělali taky oni, ty.
0: 1408 Production.
1: No tak jo, tak jdem na double song od Spirit Crusher.
0: Je to tak, jdeme na to.

0: prostě jako super.
1: Skvělý, no, ten začátek toho tracku, ta brnkačka, to je krásný. Jsem zvědavý na celou tu desku. Na tvoji deska, víc.
0: Jo, jo, jo, 10 songů, myslím.
1: No, tak jsem zvědavý, protože to... To je super, no, to je jako... To je přesně to, co podle mě hodně chybí v těch mošovacích a tvrdých hardkorech, že vlastně každý ten song může znít trošku jinak. A ty jsi schopný to udělat vždycky zábavně a to třeba mě hrozně baví, že vlastně tě to překvapí, ty songy, když třeba vyjde něco novýho. Nejenom, že je to jakoby tvrdý, ale i tím, že najednou to začne akustickou kytarou, pak tam jsou nějaký zvláštní zpěvy a tak. Jako no.
0: Já když si včera pustil tohle, tak mě to právě překvapilo, jak to začíná.
1: A to mám rád, prostě, že to
0: čekal
1: není...
0: Čekal jsem Spirit Crusher na šup a bylo to úplně něco jiného.
1: Je to skvělé, no. No, my se přesuneme teda dál. Já už se přes... A ještě ne, teda. Ještě ne. Zůstanu v Austrálii.
0: Jako jsme byli doteď.
1: Hele, dáme si Secret World.
0: To je super, no.
1: Prostě...
0: Má něco novýho, nebo...
1: Dáme si song Living Less, starý, to je prostě...
0: Takže hymna.
1: To je prostě taková hymna, že teď, když mi vyskočí v mých volajkovaných songách, tak ten refrén, to je prostě... To je úplně jinde. To je tak super, to je tak jako skvělý... A nevím, jak to říct, prostě rockec.
0: Prostě pohoda.
1: Pokud máte rádi rock...
0: No to je prostě...
1: Taký surfový.
0: Je to surfový a zároveň takový trošku skinheadský ten refrén.
1: Lehce jo, no.
0: Jsou členové tam teda, Speed.
1: Členové Speed, Downside a někdo tam byl z Trophy Ice, ne, předtím i, si myslím.
0: Tak to nevím.
1: Taky bych kecal.
0: Tyjo, Trophy Ice teď budou mít Chemical Miracle desetiletý koncerty v Austrálii. Ale čekám turnej v Evropě.
1: Tak paráda. Tak my si dáme Secret World. Song Living Class. Dejte si tuhle hymničku.
2: Reklama Rádia 1.
3: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky. Dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna. Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hustý. A já jsem k tomu vlastně chtěl říct, že mi přijde, že to je ta vlna právě těch high-vis stylů kapel, že vlastně mi to teď jsem si vzpomněl, že vlastně je to takový ten, jak si řekl to skinheadský, tak vlastně to v tom cítím, ale a zároveň je to prostě ten melodický punk rock, rockovější, jako měkký, takový Maidan prostě.
1: Prostě Austrálie.
0: Jako jo, no. Jsou tam, ty vokály jsou lehce právě ta Austrálie, což mě na tom strašně baví, ty Violent Soho a tady ty takový trošku, že tam mají trošku na háku ty zpěvy. To je úplně super.
1: Takže jdem dál.
0: Tak zůstaneme v Austrálii, nebo přesuneme se na země kouli někde úplně jinam.
1: Zůstaneme v Austrálii.
0: Nekecej.
1: A pustíme si God Hates USA.
0: Tak jo.
1: Ale můžeme zůstat v Austrálii a poslechneme si tuhle kapelku.
0: Song for Bo.
1: Song for Bo, jo. Což je zemřelý kytarista z Harmsway.
0: Mm. Je to dobrý, no. Jako baví mě to. Je to docela
1: mazec. Je to hodně divný.
0: Mm, ale to mě taky na tom právě baví.
1: To mě taky baví a jak ten poslední song Warriors Will Remain, nebo jak se to ne, Will Rain. Tak ten, no to nevadí, no. Prostě poslední song z tohohle tří songového EPčka, který si nepustíme, ale tak ten konec je úplně divnej a hrozně mě to baví. A vlastně se vrátili z hiatusu, který podle mě vyhlásili loni, si myslím.
0: Dlouho nevydrželi.
1: Takže jsou zpět a je to dobrý, no.
0: Je to dobrý,
1: ne? Na vokálu zase Wrestler a má to hodně divný zvuk, teda takový fakt jako zvláštní, ale prostě jak je to celý zvláštní, jak mě to baví. Takže si dáme God's Hate a song se jmenuje, zapomněl jsem, který jsem tam dal. Dal jsem tam, jo, už vím, co jsem tam dal. Je to I Am The Cure.
0: Tak jedem.
2: Maybe that's why I'm here. I'm constantly looking for some kind of answer. Ultimately, you never get there and you never really do figure it out and you never really get the answer and you're really fulfilled and are you... No, I'm a man. You're not the cure.

0: No, při těchto kapelkách se na tom koncertě nestojí.
1: A nedoporučuje se být vepředu, když chceš jen sledovat.
0: Na tyhle koncerty.
1: Jako závěr slušnej neandertalismus.
0: To už prostě jenom jako se plazíš po, nebo lezeš po stromech a děláš.
1: Ale jo, je to... Těším se na... Oni teď hráli, myslím. Teď hráli. Ne, to byli Twitching Tanks, splecem si to.
0: Teď hráli.
1: Twitching Tanks hráli cover na Terror.
0: Jsem,
1: ty jo.
0: Jaký?
1: Always
0: the hard way.
1: Ne. Aha. One with the underdogs.
0: Jo, yes, tak úplně. Prostě první deska, no. Ne, druhá deska, první song, jasně.
1: A, malá lež. Dnes první.
0: Já jsem se opravil.
1: No ale tak to by nebyly řetězy, ale
0: tak
1: paty.
0: Já jdu z hlavy, že jo. Hele.
1: Vlastně tohle všechno víme, co tady říkáme. Někdy přesunul. Trošku nepřesně, ale to nevadí.
0: Ale pak se opravíme v dalším díle. No já teda zavítám do Prahy. Nebo
1: do Tachova.
0: Do Tachova.
1: Počkej, pouštíš
0: i do Prahy.
1: To, co...
0: Ale právě s tou Prahou pak je to takový nebezpečný, takže to pak zdůrazníme. Ale tak dáme nejdřív Tachov a jsou to Acitrow. A nějak jsem se k tomu dopracoval a dal si tu desku víckrát. Fakt mi tam zaujal jeden song, který je fakt skvělý.
1: Já jsem tu desku ještě vůbec neslyšel, musím si to pustit.
0: Ten song, jak se jmenuje? Power of Magic je z desky Magic, teďka co vyšla v květnu 26. A co k tomu říct, je to kapela teda Stachova, hrajou ve třech, zpívá basák vlastně, viď? Myslím si.
1: Zpívá, no.
0: A i bubeň, něco, nemá nějaký mic, no. Nevím.
1: Jo, tak to myslím. Něco.
0: A je to fakt super, jakože je to taky takový jiný asi než ty ostatní jejich songy mi přijde, ale dost mě zaujal a tak si ho dáme, ať mám tady dvě, nebo tuhle českou a tu poslední kapelu, co tady mám, tak žije v Čechách, ale je to takový různý tam. Takže si dáme...
1: To jsou úplně napjatej, co to bude.
0: Tachovskou kapelu Acitrow, ty mají Anděla za desku, co vydali předtím, ne? 24, myslím?
1: 24, no.
0: No. Tam mě nebavila tolik, jak třeba tahle, takže jsem rád, že jsem si k tomu také dostal cestu a fakt mě to začalo bavit a Dominika zdravíme, náhodou z toho poslech.
1: Takže spíš ne.
0: Jsme s ním vlastně hráli v Tachově, u nich doma víceméně.
1: Přesně, ale oni, já nevím, jestli jsou všichni z Tachova, ale to jedno.
0: Ale jsou, myslím, psaný jako stachovská kapela, takže...
1: Já nejich byl na Rock for People, na tý Echo Flow Stage. A měl to nějaký hrozně slabý zvuk. Tam
0: jsou... No tak tam byl, ne? Tam hráli i Mind Gaze, myslím.
1: Jo, jo.
0: Nějaký,
1: že tam bylo to nějak ze solární energie nebo něco, no. Že tam byly malý bedny.
0: Jo,
1: ale...
0: tady ty výmysly, jo.
1: Pěkný to bylo. Takže Acitrow.

0: to byli čeští Asitrou a dáme si teda to, co jsem slíbil, a je to Imigrant Death Metal, asi z Prahy, žijou v Praze, ale myslím, že tam není ani jeden Čech, takže si dáme Cancer Void a song Breeding Pyramids.
1: Jo.

0: Takže tohle bude poslední song, zároveň pozvánka na nedělní koncert na Půlce, kde zahrajou Well, Social Act, Moral Bombing, Trizna a Nicota. Je to matiné, takže od 4 už se hraje. A my si dáme Well, Song Desperation. A dlouho mě žádnej debut kapely takhle nebavil. Je to hodně skvělý. Jsem na to zvědavý naživo, ale tenhle song, z toho jsem normálně smutnej a budu z toho smutnej v neděli. Takže přijď bejt smutnej se mnou.
1: Tak jo, mějte se a Well.
0: A čau.

0: jedno.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tu čtvrtek 19. hodina a je tu s tím také pravidelné CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s americkým projektem Channel Beats, a bude znít debutové album Your Day Will Come, které vyšlo v roce 2024 na prestižní indie značce Jack Jaguar. My si připomínáme tohodle newyorského producenta vlastním jménem Shane Lavers v souvislosti s jeho teďka návratovým albem po 2 letech, které, musím říct, se dostalo úplně stejný název jako to jeho debutové Your Day Will Come. A obsahuje úplně ale jiné nahrávky. Každopádně, jak jsem řekl, tenhle ten projekt Channel Beats je počinem amerického hudebníka a producenta jménem Shane Lavers, který kombinuje experimentální pop, vůbec takový ten bedroom, lo-fi pop a i orchestrální aranže. Sídlí v New Yorku a je upsán právě u prestižního labelu Jack Jaguar, kde má na svém kontě už 2 alba, jak jsem řekl. Jeho tvorba je známá hlavně svým snovým melancholickým zvukem, který stírá hranice mezi digitálním uměním a syrovými akustickými nástroji, a dá se říci, že Shane záměrně degraduje kvalitu zvuku, někdy do digitálních skladeb vkládá nasamplované orchestrální smyčce, třeba i londýnské filharmonie. No a výsledkem je právě záměrně nedokonalý nostalgický zvuk. Sám autor ho přezdívá Fake Jack a začínal už v roce 2016 s tímhletím projektem, kdy působil ještě na tamní DIY scéně v Seattlu, kdy pořádal třeba koncerty v opuštěných vlakových tunelech či domech a vydával i experimentální první své elektronické singly přes svůj SoundCloud. Jeho prvotina oficiální vychází v roce 2018, EPčko s názvem Zoot Allures, které nabídlo celkově 4 nahrávky na značce Atem. Tenhle ten debut vznikal ještě v Seattlu, kde tenkrát ještě působil, ale pak se stěhuje právě do New Yorku na přelomu dekády a vlastně se svým novým materiálem se vytasil až pak v roce 2022. To bylo dvojskabové EPčko s názvem F, kde je tady skabu Shining Amore. To vyšlo pro značku 4444 Mirror. A na podzim téhož roku vychází pak další dvojskabový počin s názvem True Altruism s B stranou Ake. Tentokrát už pro značku Fire Talk. Pak už ale upisuje také prestižní label Jack Jaguar a po singlovkách jako Police Scanner nebo Unifying Thoughts vydává v dubnu roku 2024 své tohleto debutové album Your Day Will Come, které také dneska uslyšíte a které nabídlo celkově 10 nahrávek, hudební koláž od postpunku, dreampopu, různých také orchestrální samplů. No a textově se zabývá protiklady lidské existence, jako je soužití nihilismu a lásky. Tohleto album, musím říct, sklidilo velký úspěch, hlavně na sajtách jako Pitchfork či v Crack magazínu. No a Channel Beats se objevují pak následující rok jako support australské indie-popové hvězdičky Lord na severoamerickém turné. Doplním, že v roce 2025 se objevuje také remix Channel Beats pro zpěvačku Lea a vy najdete pak v jeho diskografii také single The Covered Forgets His Nightmare, první ochutnávku právě z jeho chystané desky, kterou pak doplnili v letošním roce na jaře single jako Song for the Messenger nebo Dust in the Wind. A v červnu, těsně před prázdninama, pak Channel Beats vydává své 2. studiové album pro značku Jack Jaguar s úplně stejným názvem Your Day Will Come, což je hodně vtipné. Deska však nabízí zcela odlišný materiál a ta celková prezentace se od předchozí desky zásadně liší a posouvá projekt do nových zvukových experimentů. Ostatně tuhle desku jste také ode mě ve vysílání slyšeli. Každopádně newyorský producent Shane Lavers aka Channel Beats teď už na jeho prvním albu, které vyšlo pod názvem Your Day Will Come v roce 2024, a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
2: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou.

Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
10: No vidím, máme přesně 20 hodin a pár drobných vteřin, hezky se to povedlo slícovat. Moje jméno je Jiří a vy posloucháte Rádio 1. A vzhledem k tomu dnu a hodině je tady další vydání hitparády na Rádiu 1. Tentokrát je datem 20. srpna. Přeju vám pěkný poslech. A tak jako každý týden nás čeká něco méně než 2 hodiny právě z tohoto pořadu. Pokud jste nějak pozapomněli, o čem je hitparáda, nebo případně jste to nějak nevěděli, anebo jste úplně noví posluchači Rádia 1, tak tenhle pořad se stává z 5 novinek a z 15-místného žebříčku, který sestavujete každý týden vy posluchači hlasováním na webu Rádia 1. A i dnes tedy začneme 5 skladbami, které jsem pro vás vybral jako novinky. Dávám si vždycky tak za úkol, aby to bylo trošku pestré, tak doufám, že se to i dneska povedlo. Z minulých novinek do žebříčku postoupily 4. Ale o tom až za chvíli, teď se pojďme pověnovat právě těm vybraným novinkám. Pojďme tedy na to, teď se podíváme za Blond Redhead, což je trojice žijící v New Yorku. Jejich členové jsou z Kanady a z Japonska. A skladba Blood Spilled, kterou si teďka za chvíli zahrajeme, je vlastně jejich první nová hudba za 3 roky. Taková temnější záležitost, meditační, smutná, ovlivněná nějakým neúplně dobrým obdobím zpěvačky Kazuma Kino. Nicméně dáme si ji optimisticky jako první novinku v dnešní hitparádě. Tady jsou Blond Redhead.
11: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Na Rádiu 1 doznívají Blonde Redhead jako novinka první v dnešní hitparádě, skladba Blood Spilled. A novinkou druhou je věc s názvem I'm Lazy, I Admit. Aniž bych tím cokoliv chtěl říkat, tak posílám tuto skladbu kolegovi Robertovi, který právě je doma velmi akční, potřebuje trošku zahustit. No nevím, jestli zrovna tahle ta skladba nějak zásadně pomůže, ale budeme v to doufat. Jenom sdělím, že skladba I'm Lazy, I Admit je od gruzínsko-berlínské producentky a DJky Salomi. Velmi sympatické a šikovné děvče a proto si ji taky hrajeme na Rádiu 1. Novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Velmi dobře zvukově promyšlená věc od producentky Salomi, I'm Lazy, I Admit, právě dozněla jako novinka druhá. No a teď už to bude vyloženě kvapík jako hudba k práci, úplně jak dělaný track Have You a Sec. Celkem překvapivě Kanaďan Dan Snaith pod pseudonymem Duff Nye, mimochodem znáte ho také jako Caribou, vydal EPčko s názvem Have You a Sec, no a my si ho zahrajeme právě teď jako třetí novinku v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak EPčko Have You a Sec navazuje na skvělé album s názvem Butterfly od projektu Daphne, respektive Dina Snejte, kterýž to byl známý kdysi jako Manitoba, pak se jí přenoval na Karibu. Sluší se poznamenat v souvislosti s tímto pánem, že on se hudbě začal naplno věnovat až poté, co se stal, nebo co dostal doktorát z matematiky na Imperial College London. Pokud vás zajímalo, jaké téma zpracovával, tak to byla pokročilá oblast algebry a teorie čísel, zabývající se padickými vlastnostmi síglových modulárních forem a modulárních symbolů, což je téma z teorie čísel a automorfních forem. No, ten doktorát si udělal v roce 2005 a pak se plně vrhl na muziku. Pojďme se podívat na novinku další. Tam jsou Sylvan Esau, americký manželský pár, který jsou tady se singlem Concrete Glen. Duo Sylvan Esau ohlásilo nové album O na 11. září a vlastně první single po 4 letech si právě zahrajeme teď. Pokud by vám ta skladba byla drobně povědomá, tak se v ní objevuje sample z jedné skladby od Sichu Rose. Tak jo. Sylvan Esau na Rádiu 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Sylvan Esso, který jsou tady se skladbou Concrete Glen a můžeme se těšit na jejich nové album, které vyjde 11. září. No a na závěr je tady zpěvačka a producentka Rose Grey. Ta vydala loni debutovou desku Louder Please, no a letos právě před pár týdny vyšlo i dvoutrackové EPčko téhleté Britce s názvem Just Be Bodies právě a ten druhým trackem je skladba Clap to Your Arms. Rose Grey, poslední novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1. Before it

Máme za sebou představení dnešních novinek v hitparádě Rádia 1. Tou poslední byla Just Be Bodies od britské umělkyně Rose Grey. Trošku nostalgický nádech retro taneční hudby jsem v tom zaslechl. Posloucháte Rádio 1, posloucháte hitparádu a pakliže byste potřebovali nějakým způsobem trošku inspirovat nebo být inspirováni námi, kam třeba vyrazit, tak vám zmíním pár akcí. Rozhodně naleznete na webu Rádia 1, tak aktuálně startuje F2 Live Open Air, což je letní open air série klubu Fux 2. Letos bude čtyřdenní a začíná právě dneska. Nebo třídenní, jestli dobře počítám. Jo, třídenní. Čtvrtek, pátek, sobota. Tak, informace na stránkách Rádia 1 jsou docela podrobné, takže zvažte, co vás tam může zajímat. No a já ještě zmíním, že ten další týden 28. a 29. srpna na dobře známých Probošských jezerech proběhne festival Proubík. A také se můžeme těšit na konec léta v rámci festivalu Kefír v Hradci Králové. No a také Mikulov 2026 letos, právě ten další víkend. No a co se týká nějakých koncertů v Praze, tak už jsem tady minulý týden říkal, že v sobotu budu hrát OMD v areálu 7 v Praze. Na konci léta také 28. 29. srpen proběhne tradiční Prague Gothic Treffen ve Fuxu a Bike Jesus. 4. září budou hrát v Praze Kamufláž v Ox klubu. Chvíli jsem pátral, co je to Ox klub, ale to bývá Retro Music Hall na náměstí Míru. V Arše Plus ten samý den Dresden Dolls. A koukněte třeba právě i na web protišedi.cz, kde jsou vypsány taháky na nejbližší měsíce. Co se týká hitparády Rádia 1, tak tu můžete ladit vždy ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne v repríze. Hlasuje se na stránkách Rádia 1. Moc díky za hlasování. I dnes si budeme rozdávat tři ceny. Bude to CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek. No a abych vás trošku navnadil, tak pokud budete hlasovat do tohohle aktuálního kola, což můžete začít ve čtvrtek večer ve 22 hodiny, tak budete mít šanci získat lístky na Kurta Weila, který zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus. Kurta Weila si vybavujete určitě i z našeho vysílání. Konec konců je hitparády. Pojďme se tedy podívat, jak dopadl žebříček s datem 20. srpna. Začneme samozřejmě 15. místem a pak se budeme posouvat postupně směrem vzhůru. Tak tu 15. obsadil týpek z New Yorku, který si říká This is Lorelai, to je týpek s kapelou. Jeho deska Singer, The Singer in My Band debutová vyjde 11. září a my si už 4 týdny hrajeme v hitparádě skladbu Billy Came Back a tu si zahrajeme právě i teďka.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Bajsšuvix, Rádio 1. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená začátek konce naší tlupy zločinců.
4: S Rádiem 1 přichází zákon.

Projekt This is Lorelei a skladba Billy Came Back nám otevírá dnešní žebříček na 15. místě. No a hned za ní, no před touto skladbou pozičně je londýnská reperka a básnířka Joan Glacier. Ta chystá svoji druhou desku, která se bude jmenovat Lack of Joy is Death. Bond Girl, nasazená minulý týden a teď na místě 14.

Dozněla nám John Glacier, Bond Girl, novinka z minula. No a teď věc, která také vyprávěna není dlouho, jenom o týden déle před minule v novinkách. Producentka z Toronta, Maz, loni vydala svoje debutové EPčko NPC a je tady se skladbou Tracksuit. Minulý týden 15, nyní místo 13. a 2 týdny v hitparádě.

tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Tak tenhle refrén by vám už měl být povědomý. Jedná se o indie kapelu Django Django z Londýna a předzvěst jejich nové desky. Ta vyjde v listopadu, bude se jmenovat Duffland. Skladba Cameos už 5 týdnů v hitparádě Rádia 1. Aktuálně jsme si ji hráli na 12. místě. No a následovat bude takzvaný hlas sameťák, protože Matt Berninger jeden takový vlastní. Loni Matt vydal svoje druhé album s názvem Get Sunk. No a skladba Martini Mefazzo je taková, řekl bych, pro něj úplně netypická, téměř bluesová věc. Novinka z minulého kola, Matt Berninger, 11. místo v hitparádě Rádia 1.

Matt Berninger, primárně známý jako frontman a textař kapely The National. Jeho solová tvorba v podobě Martini Mi Fa Sol zazněla právě teď na Rádiu 1 na místě 11. jako postupující novinka z minulého kola. No a teď už Daniel Avery a jeho klubovka s názvem Lemon na místě 10.

Tohle byl britský DJ a producent Daniel Avery. Letos vydal tento dvoj single s primárním názvem Lemon, loni desku Tremor. Dva týdny v hitparádě a postup ze 13 na 10. O dvě místečka si pohoršila Phoebe Bridgers, americká zpěvačka, která minulý týden vydala svoji desku Lost Weekend. Lost Boys, tady je Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers, jedna ze tří členů kapely Boy Genius, její skladba s názvem Lost Boys, 5 týdnů v hitparádě Rádia 1. No a další dáma, další šikovná Američanka je tady Julia Holter a její skladba Fantasy. Zítra, tedy 21. srpna, v pátek, vychází její nové album Materia. Zatím 3 týdny v hitparádě Rádia 1, což je pořad, který právě posloucháte.

Dozněla Julia Holter, její skladba Fantasy na místě osmém. No a teď si dáme jednu ze čtyřech postupujících novinek, to už vlastně třetí. Budou to Deep Sea Diver, americká indie kapela, která zpracovala velmi citlivě v podobě cover verze skladbu Teardrop od Massive Attack. Sedmé místo v hitparádě Rádia 1.

Several Got Away, Dinosaur Junior. To bylo šesté místo. 28. srpna jim vyjde album The Near. No a teď už jsou tady Queens of the Stone Age, skladba Easy Street, věc, která postoupila z novinek nejvýše, a to na místo páté. Jedná se o první skladbu po třech letech, spíchnutou narychlo ve studiu ve spolupráci se zpěvačkou Nikki Lane. Easy Street, Queens of the Stone Age, pětka.

Queens of the Stone Age, Easy Street, páté místo a novinka z minulého kola. Takže všechny čtyři novinky, to znamená John Glacier, Matt Berninger, Deep Sea Diver a Queens of the Stone Age jsme si přehráli. Jak to vypadá na místě čtvrtém, tak to vám řeknu hned teď. Tam je skotská dvojice Boards of Canada. Z jejich květnového alba Inferno to vydali po celých 13 letech. Father and Son. Aktuálně 6 týdnů v žebříčku hitparády Rádia 1.

0: was ook al been. I think that's wonderful. Well, here's seven.
1: Tahle hudba je naprosto univerzální, protože se mi nepodařilo přijít na to, při jaký příležitosti bych se jako nepustil Boards of Canada. To byla skladba Father and Son. A doporučuji k poslechu to jejich poslední album Inferno. Posloucháte Rádio 1.
2: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
1: Na Rádiu 1 nám doznělo čtvrté místo právě jmenování Boards of Canada. No a teď je na čase si zopakovat, že do hitparády se dá hlasovat na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. No a vůbec na webu Rádia 1 je nespočet informací o aktuální hudbě, kterou hrajeme, a samozřejmě o spoustě kulturních akcí, se kterými je Rádio 1 třeba nějak zpřízněno nebo na které vás zveme. Adresa je www.radio1.cz. No a protože jste hlasovali i tento týden, tak tady jsou tři jména výherců právě z řad vašich hlasujících. Co dostanete? Tak bude to CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek. A výherci jsou následující. Zuzana Bednářová, Jan Kulhánek a Tereza Bláhová. Gratulace. Užijte CDčko. No a po skončení pořadu, respektive ve 22 hodin, se spustí hlasování do tohohle kola. A pokud zahlasujete, tak příští týden ve čtvrtek odpoledne po třetí hodině, kdy hlasování končí, a vylosuji tři výherce a ty dostanou lupeny na vystoupení amerického hudebníka Kurta Vaila, který bude hrát se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus. To by tak byl ten základní set informací, který jsem s vám měl nějakou potřebu sdělit. Možná ještě doplním pozvánku k poslechu Velké sedmi, což je československá hitparáda na Rádiu 1. Hlasovat můžete taktéž na stránkách Rádia 1. No a teď už retro skladba. Já jsem dnes zvolil celkem náhodně jednu věc od Caroline Poláček, americké talentované zpěvačky. Není úplně tak stará, je z roku 2021, jmenuje se Bunny is a Rider. Je to jeden ze singlů z desky Desire I Want to Turn Into You, ale už je to 5 let, co to vyšlo. Takže dneska si dáme takovou ne úplně ultra retro vzpomínkovou skladbu právě od téhle zpěvačky s výjimečným hlasovým rozsahem. Posloucháte Rádio 1.

0: Caroline Poláček, skladba s názvem Bunny is a Rider, vzpomínka 5 let dozadu.
1: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
2: No, přece Rádio 1 poslouchám.
3: Ale v tom případě to znamená, že seš...
2: No, otesáno se rozumí, ne? Tepil jsem 16 piv, 4 zelený, sněcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.
0: A dostáváme se k dnešnímu třetímu místu, Imogen Heap a John Hopkins. Minulý týden 5. Společný single Reckoning a už 6 týdnů v parádě.

Na Rádiu 1 zní společný track Imogen Heap a Johna Hopkinse s názvem Reckoning. No a za malou chvilku už na druhém místě Bonobo, Me and You.

Simon Green 11. září vydá desku Distance in Static. Tento track Me and You už je v hitparádě 7 týdnů, takže dnes asi naposledy to by jedně musel zvítězit v hitparádě. Příští týden dostat se na místo.

0: Tak tohle to byl Bonobou a skladba Me and You na druhém místě. No a jednička opět patří PJ Harvey, britské zpěvačce, která vzdala hold sondě Voyager ve skladbě Voyager. První místo hitparády, juchu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Kotva vysílání.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Jako první novinku jsme nasadili Blond Redhead skladbu Blood Spilled. Novinkou druhou byla

A toto jsou Sylvan Esso. Jí ze své manželské kuchyně vyrobili skladbu Concrete Club. Respektive ve své, ne ze své. Poslední věcí je lehce napopla, ovšem tím inteligentním způsobem, alespoň dle mého názoru, skladba Just Be Bodies od Rose Grey. Like 15. místo, New Yorkský projekt This is Lorelei, skladba Billy Came Back. Na 14. místě je londýnská reperka a básnířka John Glacier, Bond Girl, novinka z minula. Kanaďanka Maz, Tracksuit, 13. Dvanácté místo, Olíši, Django Django, Cameos. Jedenáctka, novinka z minula, zpěvá kapely The National Matt Berninger, solová věc s Martinými Facou. Desáté místo, Daniel Avery. Taková jemná kovárnička s názvem Lemon. Phoebe Bridgers, Lost Boys z čerstvého alba, které vyšlo minulý týden. Devítka a na osmičce je Julia Holter z skladba Fantasy. Sedmé místo, tam jsou američtí Deep Sea Diver, kteří si troufli udělat cover verzi skladby Teardrop a zdá se, že jste jí tolerovali, protože z novinky na místo sedmé se tato věc posunula. Toto jsou Dinosaur Junior, skladba Several Got Away.

A já jsem tady, mám nějaké technické problémy. Páté místo, Easy Street od Queens of the Stone Age. A už to dokončíme tak nějak rychleji, protože už se mi ve studiu dějí podivné věci. Boards of Canada, Fathers and Sons, místo čtvrté. Trojka, Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. Tak už se věci přestaly dít, pořád. Bonobo, Me and You, místo druhé. A konečně jednička, Paul Jean Harvey, Voyager. Mějte se hezky, příští týden, 27. srpna. U další hitparády se budu těšit, naslyšenou.

0: jedno.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, už je to tady.
1: Jana Kománková a Sleep Clubbing 104.
0: A Petr Soukup, který to dost ovlivnil, tento pořad. A jeho dnešní podobu.

0: A tenhle skvělý sound jsme si nemohli nechat pro sebe, japonský duo Yayako, což prý je trošku archaický výraz pro miminkové japonštině, a ten ďábelsky boží zvuk zvládají jen ve dvou. Je to prostě jenom bicí a basa a já se toho nemůžu od té doby, co jsem to poprvé slyšel, nabažit. Opravdu stačí basa a bicí a jste v nebi a to je toho důkazem.
1: Tak pokračujeme dál, jinak samozřejmě jako vždycky můžete do Sleep Clubingu psát, zejména do chatu na radio1.cz nebo do mailu, jsme zvědali a těšíme se a díky za již pořadu předešlé vzkazy, ptající se, jaký, že to dneska bude bonus.
0: No a teď nás čeká tak nějak ve stylu toho, čím jsme začali, zajímavá kompilace Are We Having Fun, kterou si bristolský vydavatelství Breakfast Records nadělilo ke svým 10. narozeninám. A nadělilo si takovou jako hezkou věc, kdy stálice labelu nebo nějaký zpřízněný kapely si vždycky vybrali jednu skladbu z katalogu labelu a tu pro tu kompilaci předělali.
1: Golden Rex a jeho verze písně Loserville od zpěvačky Jasmine Forty. Jinak Golden Rex je někdy jeden člověk, někdy sedm lidí.
0: No a naváže ukázka z nového alba projektu Joeria a nemilosrdná poměrně píseň Back in the UKK.

0: to byla hezká popová píseň Back in the UKKK. Já jsem to jednoká zapomněl, což je dost podstatné. No a teď nic za mnou, kromě rozmazaných vzpomínek na půl cesty odnikud a někdy se vrátím.
1: Co? Co,
0: no,
1: co?
0: To je čerstvý album projektu Faraway Nebraska.
1: A hudebník Alessio Bertucci z italského města Pavia.
0: A je to prostě skvělý, tak proto to hrajem jako spoustu jiných věcí. No a potom se bude hodit troška takového hodně podivného kovbojství od transgender písničkářky Kecy Plain. Už jsme si ji tady hráli, ale tohle musíme znovu.
1: Jo, ta věc je super. A jmenuje se Cowboys Heaven a je živě z fiktivního klubu Three Teardrop, což mně přišlo jako skvělý, když jsem si vzpomněla, existuje kniha, která má název Pomyslná reportáž o americkém popfestivalu. Psal to maďarský spisovatel a je to strašně strašidelný, takže pokud nemáte co číst, tak já vám pošlu celý ten název, ale my se vrátíme zpátky do kovbojského nebe.
0: Jo, a baru nebo klubu Three Teardrop. Dojde i na jodlování, je to prostě super věc. Kecy je i rozhlasová DJka, stejně jako tady Jana. A má...
1: Prosím tě.
0: Má pořad,
1: tomu říkám oslý most tady. Tomu.
0: A má pořad s hodně povedeným názvem Heartbreak Ahead Country Western and Esoterica.
1: Tak já rozhodně nebudu mít nikdy pořad esoterice. Každopádně, Faraway Nebraska.
0: Ty máš.
1: Jo, tohle to je fakt, že tohle to je těžká magie. Faraway Nebraska, Kecy Plain a vy nám samozřejmě pište.

0: Ta nádhera, co dohrála, byly Jola Tengu a píseň Everyday a trošku nám otevřeli dvířka k historii. Čeká nás společný projekt Aniky s mexickými hudebníky, jeden teda z nich je Švéd. Projekt se jmenuje Exploded View a letos poměrně aktuální píseň jsme zvolili Summer Came Early.
1: Tenhle projekt vznikl mimochodem tak, že mezi Anikou a její lokální doprovodnou kapelou, když byla na mexickém turné, začala jako fungovat chemie, takže oni se rozhodli ručet, improvizace nahrát a dobře udělali.
0: No a pak už teda teď přijde vlastně úplně historická přednáška. Jedna z,
1: milé děti.
0: Z nejvlivnějších, no to by se vlastně tak mělo začínat tohle. Jedna z nejvlivnějších kapel první vlny britského punku Subway Sect. Kapela, která odvírala bájnej koncert v klubu 100, stejně, který byl v roce 76, takže vidíte, že už je to opravdu pohádka. Bylo to její úplně první veřejné vystoupení.
1: A jestli neumřeli, tak tam hrají dodnes.
0: Pak vydala single, hojně koncertovala, v roce 78 konečně nahrávala debutový album. No ale protože se hudebně od toho koncertu trošku posunuli, což se teda včetně toho celého nahraného alba nelíbilo Benny Rhodesovi, což byl jejich manažer, manažeroval i Clash v té době, tak prostě všechny kromě frontmana Vicka Goddarda vyhodil, takže z kapely nic nezůstalo. Album zavřel do trezoru a ty nahrávky z toho roku 78 nikdy nevyšly. Podoba singlu Nobody Scared, který uslyšíme tak, jak měl vyjít na albu, protože měl vyjít v jiný podobě, než vyšel původně jako single, byla až později zrekonstruována na základě nějakých bootlegů a nahrávek z koncertu a tak. No a myslím, že je tak dobrá, že je potřeba, abyste ji slyšeli.
1: Hezká přednáška. Goddard se pak po podstatě takový jako dekonstrukci kapely živil jako pošťák a ještě o mnoho později nahrál ztracený album znova.
0: V jiném kontextu a jinak. Takže Summer Came Early a Nobody Scared.
1: Ještě s pozdravama pro majitele kočky Máni, která dneska nikam neprchá a náš posluchač se taky těší na banjo. Myslím si, že se ho dočká.

Lánio, to zní tak nějak povědomě, i když zrychlí oproti svým původním písním a vyjde před dům. A teď se vrátíme v čase. Asian Dub Foundation, Sinéad O'Connor a Ed O'Brien z Radiohead. Skvělá písnička Thousand Mirrors, nejenom proti dětské otrocké práci. A samozřejmě zdravíme na

0: Že posluchačstvo, které nám píše, domnívajíc se, že Petr se chystá na OMD. Jdeš na OMD?
1: No, nejdu, šel bych na ně možná ještě, když byla Enola Gay. A na to všechno předtím. No, ale budu far away from OMD.
0: Jo, to je fakt, že budeš pryč, takže nemůžeš jít a tudíž tvůj posluchač tě tam nepotká.
1: Ale duchem tam budu.
0: Dobře.

0: Jeanette Foundation, Sinéad O'Connor. Je to Brian.
1: Já nastavuje své vlastní písně.
0: Tak, protože ta píseň je dlouhá a Petr se tady už ošívá.
1: Neošíváme si tu tak jako se připravujeme.
0: Nasazuje si sluchátka, aby už
1: píseň fajn.
0: Mohl mluvit.
1: No. No, nebudu komentovat. Přijde nám tak teď takový jako drobný ženský blok. Drobný ženský blok. Jeho africký trio Pussy Heaven a skladba Alfie. Drobnokresba potom z novýho alba Sophie Birch a průkopnice Bedroom Lo-Fi paní Linda Smith a titulní píseň z jejího alba I So Like Spring, který celý to album je vlastně z texty viktoriánský básnířky, jméno teda jsem ve spojitosti slyšel až s tím albem, takže tím dávám o sobě vědět, že vlastně neznám viktoriánské básnířky. Jmenuje se Charlotte Mary Mew. No a co je na tom pro mě docela zvláštní, to album vyšlo vlastně v roce 24, kdy Linda Smith už jako nahrávala sama doma všechny si ty písně a alba někdy v přelomu 80. let a je to první album, který nahrála na 8-stopý kazetě, jak předtím nahrávala všechno jenom na 4 stopy a přitom to vidíte, že čím víc stop, tím lepší hudba, to neplatí.
0: Dneska máme poučný sleep clubbing.
1: Jo, je to potřeba.

0: No a teď zase chvilku kluci, takže kluci. S Johnem se rozloučíme společně s Gun Club.
1: No a po Gun Club vás čeká aktuální single od Drink the Sea, kteří si v Paříži nahráli na mobilku s nějaký svý improvizace při zkoušce a pak to jenom už velmi lehce doplnili.
0: No a tahle ta parta vesměs prošedivělých hudebních legend a kluků, věřte, nevěřte, by se měla objevit 28. října v Rock Café.

0: z brusonový dub od jednomužného projektu Subset, který když nedabí, tak staví kytary.
1: No a takový živoucí důkaz, že i na Novém Zélandu raší duby.
0: Tak, no a co dále? No. Jo, ještě budou, pak budou Synergy Trilogy, což jsou vedle, teda odvedle Australanky 2, jí sympatický duo a skorba Dark Passenger.
1: No a potom nás čeká švédský učitel hudby, žijící a vyučující v Nizozemsku.
0: Taky dělá přednášky.
1: Který si sám sobě říká Bloodfed and DJ Lonely a ta píseň je hrozně zvláštní, jmenuje se I Love You. No a na to jsme navázali písničkou, která to vhodně doplní, You Can Get Stone Enough od San Franciských Violent Change.
0: Tak zdravím naše posluchačstvo, které píše konečně dobrá muzika. Takže to je od naší posluchačky hezké a my samozřejmě zdravíme.

0: Ještě jsme zapomněli říct, že album pana švédského učitele hudby se jmenuje Titanium Hip Replacement Disco, což tak nějak dotváří celý obrázek jeho tvorby. A teď přichází...
1: Zdravíme všechny posluchače s kloubními náhradami.
0: Přichází pauza na dort, bez kafe a dort.
1: Dneska máme domov důchodců trochu.
0: Ďábelský, ukuchtila ho dvojice Monde UFO a než prostřeme, tak trochu náladové hudby připraví dánská violončelistka, skladatelka Astrid Zonne. Stuck in Pause.

0: Babinka na rádiu 1. Monday UFO, Devil Food Cake. Můžete nám samozřejmě psát to, co pečete vy, jak vám to chutná. A případně si k tomu dortíčku dejte kafe, protože bude i bonusový díl, to znamená od půlnoci nebude prázdnota, nýbrž se bude...
1: Řízená prázdnota.
0: Řízená prázdnota, bude tady vznikat další díl, protože Petr bude nadovolné, takže příští díl bude ze záznamu, který bude dělat tady, protože na to jsou nejlepší podmínky. Takže
1: no,
0: se těšte.
1: A u toho kafe, který si možná uděláte, proberem poměrně dlouhou neschopnost rozejít se s Johnny Dogbitem z debitu glasgowského dua Gishard, což je docela zajímavý, protože to slovo nic neznamená.
0: A je to super, jako už minule se mi to líbilo, když si to sem přivlekl. A následovat bude Open Mic Eagle, Kenny Segal a Billy Woods a skladba o banální hádce ohledně barvy, kterou má mít vypůjčené auto.
1: No tak to samozřejmě rozhodně není banální hádka.
0: Tak jako samozřejmě jsou lidé, kteří se zasekávají na takovýchto podružnostech, ale...

0: No a o konci nebo častěji ještě o neexistenci vztahu nevypraví nikdo tak upřímně a dobře jako Owen Ashworth, to znamená Kesioton for Painfully Alone a naprosto vynikající píseň Destroyed Evidence.
1: No a verš I've got 17 seconds on in my own tonight lehce předznamenává, jakou že to kapelu budem za chvíli s tímto dílem končit.

rings.

0: No a teď se blížíme k závěru a tím se vlastně pomalu, jako vždycky, dostáváme až na samou hranu kýče, což ale myslím pozitivně, ne, že bych se nad tím nějak ofrňoval, jen abyste tušili, co vás čeká. A bude to vánoční single prostřed léta a pokus o vykoupení od Primal Scream, Bobbyho Gillespieho a s dopomocí Warrena Ellise. A hned potom nás to vrhne do spáru Nicka Cavea a zase Warrena Ellise ve skladbě Opium Eyes. A chtěl bych vám dát nějakou naději, ale nedám. Takže už se s váma rozloučím, opatrujte se, příjemný zbytek večera, víru snad i naději vám dodá už jenom Jana.
1: Pak bude ještě ten druhý díl. Problém je, že kromě víry nezbyde nic. Takže Primal Scream, Nick Cave, The Cure a samozřejmě zdravíme na sever.

0: Tolik k Your Faith a ještě zdravíme posluchače, který kvitoval, jaký krásný zvuk to z toho gramofonu leze a jak Cure léčí i po letech, což je samozřejmě pravda. Končí Sleep Clubbing číslo 104. Pokud nás posloucháte naživo večer, nikoli se záznamu z Mixcloudu, tak zůstaňte naladěni na popůlnoční dvě hodiny Sleep Clubbingu 105 a pokud ne, tak ne.
1: Sleep Clubbing.
2: Sleep Clubbing.
0: Každý 14 dní
3: od 10 večer
1: enter the sleep mode.

0: To už znělo skoro vánočně, tahle druhá píseň.
1: Ten byl trochu halekací úvod, ale výzva a odpověď je v podstatě základem moderní hudby, ať je to ze Švýcarska či Rakouska. To
0: byl, přednáška, výborně.
1: To byl Zeal and Ardor při propojení jako tradičních černošských písní s metalem, protože pokud je Bůh s utlačoviteli, tak devil is fine. Jana tvrdí, že švýcarský kapely jsou divný, no, nevím. Proto má asi ráda Young Guts.
0: Tak jako já to nemyslím jako, jako kritiku, prostě jsou divný. Jinak Young Guts teďka budou vydávat živý album a se na něj dost těším.
1: Tak vidíte.
0: Pod stromeček si koupím Young Guts a vyjdu nějak jako na podzim přesně na ten vánoční trh.
1: Třeba ti je nějaký starší pámbíček nadělí.
0: Jako starší pán, jako pámbíček je, myslím, věku jako... Přemýšlím, jaký by měl, jako, myslíš, jako, že ještě pak nějaký mladší pámbíček.
1: No, my minimálně ty, co chceš.
0: My, ale no, tak jestli, jako teologická otázka, jestli jako Baby Jesus může jako darovat Young Guts, jestli to třeba jako není proti nějaký doktríně. Každopádně mám ráda i různé další švýcarské kapely a ze Švýcarska dál.
1: Ze Švýcarska se už dá jít dál jenom do Rakouska. To znamená Robert Pavliček alias Bobby Wood a jeho příspěvek na mixtape poslednímu albu kapely Cindy. A to byla ta druhá píseň, která se jmenovala Aina. Máš nějaký silný názor k rakouským kapelám?
0: Ne, tak jako jsou dost rozmanité od Dua Kruderdorfmeister až po nějaký metalisti, ale nemám nějakou jako představu, že něco zásadního spojuje.
1: Jo, no tak já bych k tomu dodal, že David Hasselhoff má pěkný auto a dovolil si dokonce coverovat Jesus and Mary Chain.
0: Takže... A dokonce ještě na to je zajímavý to, že ten cover není tak strašný. To mě na tom nejvíc se jim jako udivilo.
1: Asi pije víno od Krudera Dorfmeistera.
0: Vlastně.
1: No a v tomhle tom duchu se bude hodit krautrock přinesený
0: do... Zelený rok k tomu vínu.
1: Do Boulder County. Trio Prairie Wolf a skladba Dream Logic. Jsou to vlastně, je to jako trio, ale vlastně jsou čtyři, protože právoplatným členem kapely jak ve studiu, tak na koncertech je na historický bicí automat Ace Stone Rhythm Ace z 60. let.
0: Přednáška?
1: Ne, přednáška.

trpělivě to odbubnoval i Stone. No a australský písničkář Charlie Avon a jeho kapela mají čerstvý album, který se jmenuje Of Nothing a nás čeká píseň Despair and Devotion.

listen anymore. Crystal memories are fading now.

0: Mind, to byly Swans, tuhle věc můžete znát i ze solového alba Michaela Gary. Trocha patosu neuškodí. A pak budou následovat Get Down Services, kteří naopak nepěstují patos vůbec žádný a pěstí si raději břicha.
1: Já bych je docela rád viděl naživu.
0: No to já taky, jako já ty si říkala, že chci vidět naživu kvůli těm břichům kapitálním.
1: To je jasný. Jana získala takovou obsesi na ty jejich body pozitivistický fotky.
0: Ne, obsesi jenom fascinuje, jak prostě někdo s takovým jako gustem ty pupíky jako různě vystavuje. No,
1: tak se projevuje obsese.
0: Ne, to není, to si pleteš. Možná si pleteš různá slovíčka, ty přednáško.
1: Baví teď ta čerstvá fotosession s Brkovnicí.
0: Kdo to nemá obsesy? Já třeba jako vůbec nevím, že mají čerstvou fotosession, ale oddaný fanoušek břich to ví.
1: A plišovým tučňákem a Jana vám jí na vyžádání ráda pošle.
0: Ano, tvůj sekretariát pošle tvou sbírku fotografií, případně odkaz na ty fotky, abyste mohli obdivovat břicha skupiny Get Down Services.
1: Na který má Jana obsesy. A pak triky a jeho synovec, teda rozumějí syn kámoše z dětství, Mitch Sanders. Oba jsou sice z různých generací, ale mají toho víc společného, než by se zdálo. Znají se od Sandersova mala a mimo jiné chodí do stejných.
0: Od Sandersova mala.
1: No jasně. Pocházejí z těch, dalo by se říct, v určitém smyslu nejhorších sousedních dělnických čtvrtí v jižním Bristolu.
0: Jako Holešovice. Ale...
1: Nevím, jak je to v Knowle West a v Hengrove, ale myslím si, že možná teď podobný, ale dřív možná mnohem horší. Chodí do stejných hospod. Tahle ta deska si pomalu, ale jistě u mne jako vyrejvá stále hlubší posluchačskou brázdu.
0: Jak to vypadá?
1: A k těmhle dvěma brachům...
0: Počkej, popiš mi posluchačskou brázdu.
1: No, to, buď to máš a víš to, anebo to nemáš a nikdo ti to nevysvětlí. Takže k těmhle s těm dvěma brachům se přidal ještě další bristolský mladý reper, který se říká Run Red Rambo a skladba se jmenuje Be Still in the Pain.
0: Ano, když máte brázdu, máte i pain.

0: Tak to bylo Fungl nový album Dark Making britského jednomužného projektu He Didn't. Pro mě teda naprostá bomba a čistá nádhera. To fakt jsem z toho nadšenej, písnička Industry Nostalgy.
1: Jak krásná záležitost. Teď nás čekají Clock DVA, kapela, kterou asi mnozí z vás poznali v době, kdy byly takovými elektronickými průkopníky, ale předtím byli kytaroví, až tak kytaroví, že jejich kytarista chvíli hrál se Suzy and the Banshees. A v obou těchto iteracích umějí být dosti mocní. A mocná je i čelistka, punkerka a písničkářka Nina Wendell Lind, která zazní po nich. I teď samozřejmě můžete psát.

know when the time will be resolved.

0: hey.
1: Nothing gonna make me stay, hey, hey. Starší Cass Hewton for Painfully Alone a nádherná píseň Suitcase in Hand.
0: Jo, to hey, hey je opravdu kategorie ušní červ, který vám zůstane v hlavě.
1: No a pak přijde ještě starší, možná vlastně dnes úplně nejstarší píseň Augustus Pablo a skladba AP Special. Tentokrát místo melodiky bude nádherný klavinet.
0: Tak posloucháte 105. díl pořadu Sleep Clubbing na Rádio 1.

0: Tak to byla skvělá píseň Something Like Dreaming z aktuálního nového alba Sonic Boom a Pandy Bera, dvou to je, sousedů.
1: Question of when, můžete vám samozřejmě psát o tom, co jsou vaše otázky.
0: No a nás čeká další duo, tentokrát dvou Rakušanek, které jsou napevno usazené v Londýně. Říkají si Carbside Lamps Air, a což je taková nějaká podivná rostlinka s chlupatými listy. A uslyšíte píseň No Ordinary World, druhý single z debutového EP, který vyjde v září. No a pak hodně podivná.
1: Jaká jiná než podivná, samozřejmě.
0: Píseň Krab od Saula Adamčevského, respektive Insecure Man. A k tomu přidáme takovou malou drobnost z dorozumívacího alba, který už jsme si tady něco pouštěli. Making Friends od Dua Orsoberblau, což nám tak trošku hezky zaciklí to Portugalsko.
1: Tak a já vám ještě mohu dodat k tomu informaci, že ta rostlinka se česky jmenuje čistec vlnatý, což je snad ještě krásnější než Lamps Ear.

is a flying line of love.

Teď nastane znervozňující psychedelie Rain a pak San Francisco Cindy a jejich stařilej cover Francoise Hardy.

0: panečku Cajdáček. Pan, kdo je tady na Cajdáčky? No. Krásná věc, samozřejmě ne. Krásná písnička od Sandy.
1: Z loňského alba s hezkým názvem Late It's Raining, což bylo taky víc než aktuální, přichází francouzský partnerský duo Verité Synthetic a my si pustíme jejich pravdě domáckou a útulnou píseň Pencil Stories. A domácké konejšivě zní i pilotní single Out of Tune z nové desky amerického písničkáře Jeffrey Silversteina.
0: No a jinak ten druhý hlas té skladby je dosti nedomácký člověk jménem Devendra Banhart.

0: No a teď jsou připraveny podstatně méně domácké věci. Načne to otvírák Everything Always Changes ze společného projektu polského producenta 2K88, který se dal dohromady s londýnskými hudebnicemi Biankou Scout a Lauren Dufus a do party přibrali ještě Rainy Millera. A výsledkem je docela zneklidňující dystopický album, pro který recenzenti vymysleli hodně hezký charakteristiky, jak to tak bývá, například fraktální pop, anebo tu mám hodně rád hypnagogické R&B. Takže
1: tak
0: si to užijte.
1: Tady u toho neusneme, že to je hypnagogické R&B. No a pak americký písničkář Marco Sepe s nitranou skladbou Take Me Away a potom tajuplný undergroundový elektronický lo-fi projekt, který má všem kořeny v Gruzii a má název 0018.
0: Už jsme si ho tady hráli, oni taky se označují jako One Infinitive Sense, nevím. A Gruzínec, aby se v tom vyznal, pustíme si.
1: No tak, nekorektní budou ti psát mladí, že
0: How
1: jsi
0: could I
1: boomer.
0: Resist?
1: Víš, tady, že tady ti už jeden člověk, co se ti blíží padesátka, tak bacha na
0: so. How could I resist?

yesterday. Coming to me too.

Heart so takes my will. I have a role I must fulfill.

0: me very far. I wait for you, pure blue, till our time is due. I'm holding on, holding on, holding on for you. Daydreaming, living my way, how could I resist? I put away all hopes today. I put away all hopes today. I put away all hopes today. Oh, how I have missed the three.
1: Skočná rozverná píseň, How could I resist, 105. díl Sleep Clavingo.
2: No a i když máme půl hodiny do konce, tak nás jako v podstatě čeká jen povznášející konec.
1: Konec. Takže zvící ovšem několik rozsáhlých a krásných písní.
2: Tak nejprve si připomenem skvělý koncert v Drážďanském Park Hotelu Bílý jelen. Už to samotné prostředí stálo za to. No a i když byl...
1: Můžeš klidně vyprávět o
2: tom. Bonnie Prince byli na sezení, tak to stejně byl vynikající koncert, takže si pustíme I See a Darkness, při které světelkoval. No a pak přijde Sonic Boom se svého vzácného debitu s písní Help Me Please. To album dalo vzniknout vlastně jeho samostatným projektu Spectrum, a i když v tu dobu už se Spacemeni nepěkně rozpadali, tak na tomhletom albu jsou ještě pěkně, všichni pohromadě.
1: Já myslím, že předtím se rozpadali pěkně a až později nepěkně.
2: Ne, oni se rozpadali nepěkně, ale tady mu pěkně všichni přišli pomoc s jeho solovkou, včetně Jasona Pierce, který šel cestou Spiritualized. No a nakonec to bude v téhle té trojici téměř svaté. Meister Stick od Billa Callahana, What is Still z jeho velmi povedeného bilančního alba My Days of 58.
1: Tak definiční píseň, řekněme. Takže Bonnie Prince byli Sonic Boom a Bill Callahan.

so still.

0: Tak Sleep Clubbing 105 opravdu končí. Mějte se hezky. Příjemný zbytek večera. Je v celku jedno, kdy to je. A vyprovodí vás Elvis Presley v podání Julie Cruise. Summer Kisses, Winter Tears.
1: A je vymalováno. Naslyšenou se dalšího týdne.

0: Sleep Clubbing.
1: Sleep Clubbing.
2: Každý 14 dní
3: od 10 večer.
0: Enter the sleep mode.